Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je Míša Horák, písničkář, který se v Česku nejvíce proslavil písničkou o smrti křečka.
1: Lidi mají tu písničku jako rádi a mám pocit, že ona našla takovou tu hranici toho, kdy to je jako trochu blbý, ale vlastně jako je to furt jako snesitelný a vtipný. Tehdy on si tam vzal, Tomáš Klus, takhle řadu předskokanů a mezi nima jsem byl třeba já, Pokáž nebo i Kateřina Marie Tichá, že takhle vlastně nám všem docela tehdy jako pomohl.
2: Měl jsem hlídat, teď je křečka.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

0: životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Radio Čas.
1: Radio Čas.
2: Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

Yeah. WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.

0: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas.
1: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Hity, které milujete.
4: Čas. Radio Čas.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Tak jsem vděčnej za tu šanci, že přijde po životě ráj, kde ti suchou
0: hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Classic Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete.

0: Dobré ráno, naši milí, ladíte Radio Čas a dnes, pravda, poněkud v netradičním čase vás zdravíme už minutku po 8 ráno. Kiki Střelcová vás zdraví, no a protože tento víkend probíhá největší bezpečnostní akce ve střední Evropě, Dny NATO, budeme tedy i v následujících hodinkách na vás s Tomem Michalíkem 2, protože o svůj tradiční pořad v těchto chvílích reprízu Filmtimeu určitě nepřijdete, no ale zároveň se budeme živě spojovat s Mošnovem. No, tam se už za pár minut vydáme živě a už od ranních hodin budeme zjišťovat, jak to na místě vypadá, co se dopravy týče a všeho, co vás bude zajímat. Takže klidně své dotazy přihazujte na WhatsApp Rádia Čas na číslo 7766 12800. No a teď už za chvíli kolega Tomáš Michalík.
1: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas. Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě. Skvělé peníze a benefity. Maxion. Na vybrané pozice do konce září náborový příspěvek 50 tisíc.
4: Volejte bezplatně 800 800 872.
5: Optika Patria v centru Místku. Výroba brýlí do 24 hodin. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.

0: Rádiu Čas.
1: Přesně po týdnu zdravím všechny posluchače a vítám u nového Film Timeu. Co nás dneska čeká? No tak já musím dohnat jeden restík, jednu premiéru z minulého týdne a řeč bude taky trošičku o zombících, oblíbených potvorách hororového žánru. Jedni to totiž mají zrovna před sebou a já jsem moc zvědavý, jak celý počin dopadne, ale o tom později. Nebojte se, na závěr to taky trošičku odlehčím společně s Kojotem Vildou. Mimochodem, dnešní díl je s pořadovým číslem 53, což by ve světě seriálu vydalo minimálně na takové 3-4 série. Toho se ale bohužel nedočká Spider-Noir. A je to celkem překvapení. Seriál, ve kterém si pavoučího hrdinu zahrál Nicolas Cage a který se odehrával ve 30. letech, totiž sklidil chválu, kde to jenom šlo. Sázka na netradiční pojetí, což jste mohli mimochodem sledovat i černobíle, tak ta se ukázala být sice dobrým nápadem, ale na pokračování to nestačilo. Oficiální důvody nejsou známy, ale podle všeho se hlavounům Amazonu nelíbila sledovanost. A zase se jednou ukázalo, že kvalita pro studia není ten nejdůležitější faktor. Jenom čísla, čísla a čísla. Nic na tom nezměnil ani fakt, že seriál pozbíral celkem 11 nominací na ceny Emmy. A je to škoda, protože odvážných a originálních komiksovek není moc. Jedinou řadu Spider-Noir si tak každopádně můžete stále pustit na Prime Video.
0: Film Time na Rádiu Čas.
2: Rádiu Čas. Hity, které milujete. Rádiu Čas. Hity, které milujete.

0: Čas.
1: Dny na to 2025 s rádiem Čas.
2: Dámy a pánové, je to tady. Jak jsme vám slibovali a avizovali, že vás vezmeme taky dneska při neděli s datem 20. září živě na Dny na to, tak ten čas právě nastal. A vzhledem k tomu, že jsou brzké ranní hodiny, tak je potřeba zjistit, jak to na místě vypadá, především co se té dopravy týče. No a od toho už je tady spolu se mnou na dálku živě tisková policejní mluvčí Soňa Štětinská. Já vás zdravím, Soničko, a přeju krásné ráno.
3: Krásné ráno vám, krásné ráno posluchačům.
2: Tak povídejte, přehánějte, jak to tam aktuálně na místě vypadá. Vzhledem k tomu, že třeba já osobně nikdy Dny na to nezažila, tak nemám absolutně představu, jak to tam teďka 10 minut po 8 může být napěchované lidma, nebo naopak ne. Tak je to na vás.
3: Tak druhá varianta v této chvíli je pravdivá. Co se týká cest, ten provoz ze všech směrů je naprosto normální, běžný, nemáme žádné kolony nebo ten provoz zhuštěný. Což je určitě perfektní zpráva, to znamená, že nám ti řidiči budou postupně najíždět a nebudou v ten jeden čas na to naše jedno místo. Takže jak říkám, směr od Studénky, od Příboru, od Ostravy, provoz plynulý, jeďte k nám, jeďte zde a bezpečně hlavně.
2: Tak to je skvělé, to rádi slyšíme. Mě by ještě zajímalo, jestli máte informace o nějaké té dopravě veřejné, jestli jsou přidané nějaké spoje, jestli je posílená na Mošnov, nebo jak to vypadá s veřejnou dopravou.
3: Tato oblast sice nepřináleží úplně policii, ale určitě můžeme doporučit zvážit například cestu vlakem. I to může být možná pro některé takový zážitek nedělní, nebo hromadnou dopravou, autobusem, jízdní kolo také můžeme doporučit, anebo i pěšky. A já bych možná ještě doporučila řidičům, pokud zde zamíří tím autem, připomenu dopravu. Hlavní informační linku Policie České republiky, telefon 723 759 733, kde se mohou řidiči zeptat na aktuální situaci. A nebo ji zprostředkujeme my přes rádio.
2: Moc krát děkujeme. My budeme zprostředkovávat pravidelně, protože my se spolu spojíme opět v příští hodince. A to vás vyspovídám, kromě té dopravy, taky ohledně věcí, které chystá samotná policie, protože i vy tam pro návštěvníky na Dnech na to máte připraven bohatý program. Soničko, já vám v těchto chvílích moc krát děkuju. Zdravím do Mošnova. Užívejte si druhého dnešního dne a mějte se krásně a slyšíme se zase v příští hodině. Naslyšenou.
3: Já se budu velice těšit. Naslyšenou.
0: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: na Rádiu Čas.
1: No a je tady slibovaný rest z minulého týdne. Do kin vstoupil snímek nazvaný Hope. Za jeho realizací stojí jihokorejský tvůrce Hong Jin-na. Ten dával celý příběh dohromady více než 8 let a jak sám řekl, často nevěděl jak dál. Ale vyplatilo se být trpělivý, protože jeho novinka si zatím vede velice slušně, samozřejmě v rámci žánru. Příběh nás zavede do vesnice Hope Harbor, kde dojde k několika násilným a podivným činům. No a všechno ukazuje na něco strašidelného v místních lesích. Zatímco policie začíná vyšetřovat, o co vlastně jde, skupina místních obyvatel vyráží na vlastní pěst pátrat po údajném tvorovi, který má všechno na svědomí. No a asi uhádnete, kam se to bude ubírat. Že se ve filmu dočkáme krvelačné potvory a nejenom jedny, to prozradili už ukázky. Zajímavostí je, že si tyhle monstra v uvozovkách zahráli skuteční manželé, herci Michael Fassbender a Alicia Vikander. Když se Fassbendera ptali, proč na tuhle roli kývl, jednoduše vysvětlil, žena mi řekla, že v tom prostě budu hrát. I tato úskalí přináší společné soužití hollywoodských hvězd.
0: Film Time. Film Time. Na Rádiu Čas.
2: Rádiu Čas. Hity, které milují.

0: čas. Hity, které milujete.
1: Dobré ráno, Moravo.
0: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Naším pátečním hostem byla primářka rehabilitačního oddělení Karin Michelová z Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, aby nám prozradila, co umí biodermální nitě s dlouhodobou bolestí. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
0: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Partnerem pořadu je rehabilitační oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, pracoviště Orlová, kde vám moderní metoda aplikace biodermálních nití pomůže s dlouhodobou bolestí.
0: Hity, které milujete.
4: Radio Čas.
3: Přijďte na Den otevřených dveří v rodinné porodnici Karviná Ráj 23. září od 13.30. Využijte jedinečnou možnost prohlédnout si moderní porodnici a seznámit se s týmem profesionálů.

0: lepší. Pojďme ale postupně. Petr se narodil v Praze a o jeho směřování zřejmě bylo jasno odmala. Jeho strýc a tatínek Petr Jákl starší byli vynikající sportovci a převážně úspěšní judisté. Zároveň platili za významné členy proslulé české skupiny kaskadérů. No a tohle všechno Petr podědil. Sám dělal kaskadéra, v judu úspěšně reprezentoval Českou republiku, ale výrazně ho limitovala častá zranění, díky kterým nakonec musel i předčasně ukončit sportovní kariéru. Na druhou stranu se vrhl do světa filmů. Jako kaskadér se podílel na filmech Triple X anebo Johanka z Arku. Postupně ale přešel k réžii a hlavně k producentské práci. Jeho velkým debutem byl Kajínek v roce 2010, no a o 5 let později bodoval s komorním hororem Goul. Zatím poslední film, který režíroval, byl ambiciózní Jan Žižka. Ale bohužel film úplně nenaplnil potenciál, hlavně ten finanční. I přes účast hollywoodských hvězd, jako byli Ben Foster nebo Michael Caine, se na snímek hlavně v zahraničí chodilo moc málo. Kde se však Petrovi Jáklovi dařilo, a daří stále, tak to je produkce. Podílel se na takových filmech, kde hráli John Malkovich, Al Pacino, Morgan Freeman a další. Jak říkám, i přes některé malé neúspěchy si Petr Jákl vybudoval solidní a respektované jméno v zahraničí. Tak jako správný sportovec zkrátka dobře nic nevzdává a bojuje až do konce. No a my mu dodatečně přejeme všechno nejlepší.
1: Film Time na Rádiu Čas.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: A teď už, přátelé, zpátky živě na Dny NATO. Tentokrát za mým milým kolegou Ivoškem Raškou do mobilního vysílacího studia, které teďka o tomhle víkendu vzniklo na mošnovském letišti. Ivošku, krásné nedělní ráno, ahoj!
1: Krásné nedělní ráno přeji tobě i všem posluchačům Rádia Čas. A jak říkáš, zdravím přímo z letiště Leoše Janáčka tady v Mošnově, kde je Rádio Čas, tak vlastně i letos přítomno na Dnech NATO.
0: Ano, my tam máme obě stanice, přátelé, Rádio Čas i Rádio Čas Rok, pochopitelně, tam tyhle ty braterské rádia nesmí chybět společně. No a protože my jsme tady před chviličkou mluvili s paní policejní mluvčí ohledně dopravy, tak ty seš ten zástupce těch rozhovorů a toho vedení právě, toho moderování právě na místě. Tak prosím tě, my, co si to neumíme představit, co je vlastně tvým úkolem na dnešní den?
1: Mým úkolem? Tak to je naprosto je...
0: No, bavit samozřejmě
1: lidi jako vždycky. Tím, že tady máme mobilní studio, tak samozřejmě vysíláme na speciálních frekvencích, anebo si posluchači mohou naladit speciální vysílání Rádia Čas na aplikaci Dnů NATO 2026. No a kromě teda dopravního servisu a dalších organizačních věcí, tady budeme každý den mít rozhovory s několika zajímavými lidmi, ať už to budou různí letci, vojáci, hasiči, policisté a nebo zástupci našich obchodních partnerů, se kterými se budeme bavit jako o všedních věcech, o tom, jak se jim tady líbí, a nebo také o tom, co nového se děje třeba právě v armádě nebo podobných složkách.
0: Areál Dnů NATO se otevřel kolem 8 hodiny ranní, tak prosím tě, jak to tam teďka vypadá? Lítají už vám tam nad hlavou nějaké stíhačky, nebo ještě je tam zatím ve vzduchu klid?
1: Zatím ne, zatím je klid. Areál se otevřel zhruba před 4 hodinkou, možná před 20 minutami. Samozřejmě začíná se to velmi rychle plnit, protože Dny NATO jsou opravdu velmi vyhlášené a populární. A na první letadlo se mohou lidé těšit asi 5 minut před 9, kdy tady začne nad našimi hlavami kroužit slovenská letecká armáda. Tradiční vystoupení vede ne slovenská, slovinská, my se ty vlajky pletou. Slovinci, ne Slováci, ale Slovinci.
0: Slovinci.
1: Se svým turbovrtulovým letounem.
0: Wow.
1: Ty to budeš znát, je to PC-9M.
0: Ano, ano. Přesně tak, málem jsem s tím i letala, ano, takže vím, o čem je řeč.
1: Ale program bude samozřejmě pokračovat dále, dočkají se návštěvníci třeba se skoku vzdušných sil armády České republiky s vlajkami. Na zemi zase mohou sledovat třeba zásah operativního oddílu městské policie Ostrava, kde budou k vidění i jejich ochočení pejsci a koni. Bude toho daleko více. Ostatně všechny informace naleznete právě na oficiálních stránkách NATO.cz anebo v aplikaci NATO 2026. No a pokud by se třeba někomu už omrzeli tenhle tady a podobně a měl tady sebou své malé ratolesti, tak může například navštívit rodinnou zónu Rádia Čas.
0: No na to které jsem určitě se chtěla zeptat. Ano, co tam
1: není nouze
0: všechno
1: o zábavu. Můžou se těšit na malování na obličej, různé aktivity, nafukovací atrakce. A letos je součástí této rodinné zóny třeba taky relaxační část, kde si můžete odpočinout, posedět na lavičkách, na lehátkách, anebo se občerstvit. Takže i tato možnost je zde na mě.
0: Dny NATO zkrátka nabízejí opravdu úplně všechno pro širokou veřejnost. Program potěší jak malé, velké, tlusté, tenké, jak se říká, zkrátka úplně všechny, kteří za váma vyrazí. Ivošku, moc děkuji za milé popovídání. My se zase uslyšíme po 10. hodině, už dopolední. Já moc zdravím na mošnovské letiště. Užívejte si to tam a budu se těšit na další naše povídání.
1: Já se taky budu těšit a zdravím všechny posluchače Rádia Čas.
0: Mějte se krásně a užívejte krásné neděle na Dnech NATO. Ahoj.
1: Taky ahoj.
2: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity,

0: Rádiu Čas.
1: Fanoušci videoherní série Resident Evil se snad konečně dočkají. Mám tím na mysli obstojnou adaptaci nejslavnější hry zombie žánru. Vůbec poprvé se to zkusilo v roce 2002 pod režisérem Andersonem. Upřímně, první díl není úplně špatný, je poměrně komorní, ale následujících 5 pokračování bylo slušně řečeno slabší. Před 5 lety se to zkusilo znovu a ačkoliv se ve filmu Resident Evil Welcome to Raccoon City objevilo mnoho odkazů na hry, nebylo to s rozpočtem nic moc a ten malý budget byl opravdu znát, takže film totálně propadl. Ale teď přichází aktuální hvězda hororu, režisér Zach Cregger.
2: Everything that has happened in this town transpired in a matter of hours. You've got no idea what you've got there in your hands.
1: Nový pokus se jmenuje jednoduše Resident Evil a pozor, natáčelo se v Praze. Už první ukázky dali najevo, že nás čeká poctivá hutná jízda. Hlavním hrdinou nebude žádná postava z her, ale zcela nová, kurýr jménem Brian. Toho čeká pekelná noc v Praze, tedy, pardon, v Raccoon City. Uvidíme, jestli to tentokrát klapne a Resident Evil bude stejně úspěšný jako na poli videoher. Startuje v kinech už tento týden.
0: Film Time na Rádiu Čas. Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: na Rádiu Čas.
1: Tak a my si pojďme odpočinout od hororu, i když pro takového kojota Vildu je často nahánění ptáka uličníka doslova peklo. Hlavně pokud k tomu využívá výrobky značky Acme. Jak jistě víte, často nefungují a vybuchují předčasně nebo pozdě. A známý kojot už toho má dost a tak se rozhodne poslat celou společnost k soudu. Zní to šíleně? Zábavně? No tak přesně o tom je nový film Kojot vrací úder. V originále velice vtipně pojmenovaný jako Kojot versus Acme.
2: Acme nechce, abyste tento film vůbec viděli. Kojot vrací úder.
3: Takže, jak pak je?
1: Zajímavostí je, že film byl natočen o několik let dříve. Ale studio Warner Bros. Ho zrušilo a nechalo se ho takzvaně v trezoru. Mohli si tím pádem odepsat zdaní celý snímek, nebo veškeré náklady. Nakonec však za rovných 50 milionů snímek odkoupila společnost Ketchup Entertainment a uvedla ho letos do kin. Jako kdysi ve Space Jamu, i tady nás čeká kombinace hraných postav v čele s Willem Fortem nebo Johnem Cenou a známých animáků. Kromě Kojota a ptáka uličníka to budou třeba i Bugs Bunny a ostatní. Zábava pro celou rodinu startuje v kinech rovněž tento týden. No a já se loučím, budu se na vás určitě těšit zase příště.
0: Film Time. Film Time. Na Rádiu Čas.
4: Hity, které milujete.

0: Nedělního rána užíváte s rádiem Čas hity, které milujete. My v nich budeme pokračovat i po deváté, která dorazí za nějakou půl minutku. Stejně tak se opět a zase živě spojíme s Mošnovským letištěm, kde už dneska druhým dnem probíhají dny NATO, tedy největší bezpečnostní akce ve střední Evropě. Jestli chcete být u toho, určitě tam vyražte, protože tam na vás čeká bohatý program, který nadchne opravdu úplně všechny, od těch nejmenších až po ty největší. No a kdo nemůžete z jakýchkoliv důvodů do Mošnova zajet, tak zůstaňte s námi, protože jak už jsem říkala, my se na místo vydáme živě taky v příštích minutách. Krásné nedělní stále ještě ráno od Kiki Střelcové.
1: Datart uvádí Dny Marian.
2: Dny Marian, jo.
1: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
2: No to je sen.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.

0: Rádio Čas. I swear to God I'll survive. If it kills me too. Yes. Rádio Čas. Hity, které milujete. Yes, I can hold you home. Think about the show.
1: We're all playing the same game lately. Jak jsem slibovala, my už se nyní opět a zase na rádiu Čas vydáme živě na Dny NATO. A já vítám na dálku takhle v živém spojení tiskovou policejní mluvčí Soňu Štětinskou. Krásné, dobré, stále ještě ráno, Soničko.
2: Tak dneska po druhé krásné ráno vám všem posluchačům.
1: Tak řekněte mi, jak se to tam oproti uplynulé hodince proměnilo, jestli už přece jenom nějaké ty kolony začínají být, anebo si dneska tak jako spíš lidi při té neděli přispávají a nic netlačí na sílu a začínají se tam tak, řekněme, pomaličku trousit.
2: Tak situace je naštěstí neměnná. Opravdu nemáme žádné kolony, žádné dopravní komplikace. Policisté, kteří jsou na pevných stanovištích, i ti, kteří projíždějí komunikace vozidly nebo motocykly, tak hlásí klid, nemyslím rádiový, ale dopravní klid. Takže jsme velice rádi. Je pravda, že někdy, když jede více vozidel na jednou, místy se může tvořit malá kolona, ale ta se okamžitě rozplyne. Navádění na parkoviště je opravdu plynulé, takže řidiči mohou v klidu a bezpečně jet.
1: Prozraďte nám takovou zajímavost, kolik je na dnešek, co se dnů na to týče, nasazených vašich policistů v akci. Ať už na místě, nebo právě jako v terénu, co se té dopravy týče, můžeme to jako zhruba říct nějakým číslem?
2: Určitě, je to zhruba 400 policistů. Wow. Policisté ale neplní úkoly typu jenom zajištění dopravy, dopravní obslužnosti, ale je to také samozřejmě veřejný pořádek a hlavně zajišťujeme bezpečí zde pro návštěvníky, takže lidé mohou vidět zejména uniformované policisty, ale poté máme také samozřejmě dynamické ukázky, statické ukázky, je toho opravdu strašně mnoho, ale říkám, těch úkolů i tak je vysoké množství, bezpečnostní prohlídky areálu a tak dále a tak dále. Hodně těch věcí, které policie zajišťuje, těch činností zůstává skryto lidem, takže ani neví. No a konec konců i taková policejní mluvčí celý den opravdu i s vámi v kontaktu a velice ráda vám poskytuje informace. I to je jedna z činností policie.
1: To je krásné a my jsme za to rádi, protože díky vám aspoň máme přehled opravdu o všem. Vy už jste naznačila něco z toho programu, co se týče řad policie. Já jsem to tady naznačovala v minulé hodince, že teďka naše posluchače pozveme právě na ten váš program, ale ještě než se k tomu dostaneme, tak vy jste tady mluvila o veřejném pořádku. Mě by zajímalo, potýkáte se třeba celkově, co se dnů na to týče, s nějakým jako chováním, které úplně není podle pravidel návštěvníků?
2: Nezaznamenali jsme včera žádnou nějakou mimořádnou situaci, nemuseli jsme opravdu nic řešit. Řešíme opravdu jenom ztracené děti. Těch teda bylo několik, ale i jednoho seniora, kterého jsme skontaktovali s jeho příbuznými, po kterých právě pátrali. Všechno dobře dopadlo, všechno se nám podařilo, všichni odcházeli spokojení s úsměvem. No a takže všechno klape a jinak možná bych upozornila, organizátoři na webu mají informace, které předměty si mohou návštěvníci například přinést zde do areálu, ale které naopak nemohou, se kterými nebudou vpuštěni, takže prosím, podívejte se ještě jednou, děkujeme.
1: Je to opravdu ošefované ze všech stran, jak se říká, a je skvělé, že návštěvníci dnů na to jsou ukáznění. Soničko, já vás ještě poprosím, jestli byste nám řekla nějaký jeden, případně dva taháky, které dneska chystají, co se programu týče policisté. Na co byste ráda pozvala vaše návštěvníky?
2: Tak, já bych řekla, ukázka určitě dynamická zásahové jednotky naší moravskoslezské kolegy z Polska a ze Slovenska. Máme zde také kinology se svými slovenskými kolegy a také bude ukázka ředitelství služby cizinecké policie. Byly to tři, ale snad to nevadí.
1: Vůbec nevadí, jak se říká, do třetice všeho dobrého, tak jste to naplnila.
2: Děkuji.
1: Já vám také moc krát děkuji za milý rozhovor, no a my se opět uslyšíme za hodinku. Takže posíláme pozdravy opět na Mošnovské letiště, moc si to tam užívejte a krásný den.
2: Přesně tak, vy také. Budu
1: děkujeme.
2: Se těšit.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: rádiový den. Jste s rádiem Čas, máme pár minut po 9:45. Dneska mají svátek pánové s velmi netradičním jménem, kterých je pouhých 350 kousků žijících v Česku. A tím jsou mužové nosící jméno Oleg. Tak kdybyste náhodou nějakého Olega znali, těžko vlastně říct, jak se to skloňuje, her, nice, vidíte to, tak teď jsem sama sebe překvapila, nicméně se jim třeba říká taky Olin, Olešek nebo Olan, no tak to už je lepší. Takže kdybyste nějakého Oleška znali, popřejte mu všechno nejlepší i za nás. No a kromě těchto pánů se slaví taky Den pizzy pepperoni, přátelé, tak to nechtěje vám třeba takovou inspirací k dnešnímu obědu. No a co se týče dnešního počasí, tak to bude téměř totožné jako včera. Na Moravě se celý den bude ukazovat na obloze sluníčko, sem tam jenom bude nějaký mráček. No ale v Čechách bude zpočátku polojasno, no ale potom od severu postupně během dne se začne obloha zatahovat. No a můžeme čekat i na večer ojedinělé déšť. Co se týče maximálních teplot, tak ty budou na Moravě mezi 21 až 25 stupni, v Čechách budou o něco nižší, 18 až 22, no a aktuálně máme na území Moravy, Slezska a Čech příjemných 14 až 17 stupňů. No, na Ostravsku nám svítí sluníčko, což krásně hraje do karet probíhajícím dnům NATO, a ať už navštívíte dneska tuto akci, nebo budete mít jakýkoliv jiný program, hlavně si všichni užívejte krásného nedělního dne. A taky s naší muzikou Rádia Čas za chviličku další hity, které milujete. Mějte krásnou neděli.
1: Moravskoslezská nemocnice Opava vás zve do obchodního centra Breda Weinstein na přednáškovou akci Přirozené rodičovství a porod. Ve středu 23. září od 10 do 17 hodin máte jedinečnou příležitost dozvědět se vše o těhotenství, porodu a nastávajícím mateřství od odborníků z oboru na jednom místě. Více na msnopava.cz. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Zima! No.

Iveta Langerová byla pravda o něco rychlejší než já, přátelé, ale tak to jsou zkrátka ty nedělní dny, které jsou posledním dnem týdne. No tak já doufám, že si všichni

0: dnešní den užíváte na pohodu, stejně jako my tady u nás v rádiu. Já už vítám ve studiu další milou nedělní návštěvu, která je tady teďka se mnou osobně, a to je Milan Gelnar, protože ten má pro nás vyhlídky, co se hvězdných poselství týče na nový týden. Tak pokud vás zajímá, čemu se vyhnout, jak naložit s dalšími novými dny v novém týdnu, tak poslouchejte.
1: Začátek týdne bude z pohledu hvězd velmi příjemný. Na nebi je velká převaha hvězdných aspektů souladných vítaných a minimum těch nesouladných. Mělo by se tedy dařit. Pozor si ale bude třeba dávat na naše sklony k milostným úletům. Střed týdne už bude o poznání komplikovanější. Opět se budou projevovat problémy spojené s milostným životem a prožívanými emocemi. Navíc se k tomu přidají sklony k nemoudrým fyzickým aktivitám a také požívání omamných a návykových látek. Konec týdne pak bude pokračovat ve stejném duchu. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Krásné nedělní stále ještě ráno ze studia Rádia Čas přeje Kiki. Já vím, že naši ranní kolegové z Dobré ráno Moravo, Leňa s Ráďou, jako už v těchto chvílích přeji vždycky dávno dobré dopoledne. Ale vzhledem k tomu, přátelé, že já jako úplně nejsem ranní ptáče a ačkoliv pravda, dříve třeba vstanu, výjimečně, tak stejně jako do té desáté, až to ráno mám. Takže pokud jsem teď někoho zmátla, tak někteří už možná máte dopoledne, protože máme pár minut po půl desáté. No a já tady pro vás budu mít jednu senzaci, která tu ještě nebyla a nebude se ani opakovat. Týká se probíhajících dnů na to a taky megakoncertu Rádia Čas. Jak tyhle ty dvě věci spolu souvisí? Dozvíte se víc za chvíli. Teď už další muzika.
1: Rádio Čas.

0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.

jednu skvělou akci. Tak poslouchejte, je to nevídaná akce 1+1 vstupenka zdarma na letošní megakoncert Rádia Čas. Ano, slyšíte správně, to je nabídka, kterou jsme dali všem návštěvníkům dnu na to, které dnes probíhají už druhým dnem. No a protože Rádio Čas na této akci jako každoročně nemůže chybět, řekli jsme si, že už tak jako skvělou akci ještě doplníme tou pomyslnou třešničkou na dortu. No a to je právě zmíněná akce. Co taky dnes zavítáte na dny NATO, tak prosím vás, zaskočte do našich zón Rádia Čas a Rádia Čas Rok, naskenujte si tam na místě speciální QR kód do svých telefonů a získáte tím právě zmíněnou slevu 1+1 vstupenka zdarma. No ale s nákupem moc jako nevyčkávejte, protože tahle ta akce bude platit pouze do zítřejšího dne, tedy 21.

0: Dnes nyní aspoň pro mě tedy nastává na rádiu čas okamžik, kdy vám moje maličkost Kiki Střelcová popřeje ze studia rádia čas příjemné nedělní dopoledne. Za 10 sekund odbije 10, no a přátelé, vzhledem k tomu, že se teď v Irsku dějou jako takové zvláštní věci, tak se tam v příštích minutách vydáme a řekneme si, kterého známého zpěváka, kterého taky mimochodem znáte z vysílání rádia čas, přestali hrát v tamních rádích. To naštěstí u nás nehrozí, řekneme si víc za okamžik. Stejně tak se opět a zase vydáme živě na mošnovské letiště, kde už druhým dnem probíhají dny NATO. No a pokud tam vyrážíte, pozdravujte a pořádně užívejte.
1: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas. Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Datart uvádí Dny Marianne.
4: Dny Marianne, jo.
3: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Rádio Čas. Rádio
1: Čas. No a než ještě k vám vypustím další hity, které milujete, tak mrkněme v rychlosti na oblohu, ale ta zůstává oproti uplynulé hodince neměnná. Pomaličku se nám rtutě teploměru v rámci celého Česka začínají zvedat a tak v těchto chvílích naměříme mezi příjemnými 16 až 20 stupni. Mějte krásný nedělní den, přátelé, nejen s Rádiem Čas, ale taky se všemi, který tento den trávíte.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Ten stát, nebo přesně řečeno ten název, může být i zánětlivé onemocnění někdy dýchacích a někdy žaludečních cest.
3: Reflux?
2: Cestovala jsi někdy do refluxu?
4: Zápal. Nepál. Že? Je to podobné, zápal, ne, ale nemáš zápal žaludku.
2: Hlavní město Nepálu, Dauhá, ano.
3: Někdy je to porod mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Jste s rádiem Čas, tohle byl Juanes a my teďka na chvíli zaskočíme do Irska. Tam se nyní, si představte, protestuje proti Edu Sheeranovi. Jo, nepřeslechli jste se. Možná jste to zaznamenali, možná to šlo úplně mimo vás. Každopádně zpěvák teď na svém turné měl mít jako doprovod jednoho místního hudebníka jménem Aaron Rove. Co se tady těch rozporů týče, tak jsou v tom prý nějaké politické záležitosti, ale to rozebírat nebudem, raději. Nicméně hit Eda Sheerana už odteď nebudou hrát v dublinském rádiu, konkrétně na stanici Classic Hits Radio. Protože tím tak jako stanice vyjadřuje podporu odejmutému hudebníkovi z Sheeranova turné. No tak já nevím, jestli je opravdu ta svoboda slova. Myslím, že v Irsku by teda měla být podle všeho taky, no ale holce asi všude měří jiným metrem. Naštěstí na rádiu Čas je všechno v pořádku a u nás Eda Sheerana pravidelně slýchávat budete. Nyní ale ne, protože teďka je na řadě česká muzika. Ready Kirken, pohodový poslech.
1: Hity, které milujete.
2: Nosím černý brýle.

0: Přesně ve 10:45 dopoledne se, přátelé, na rádiu Čas opět podíváme živě na Dny NATO. Jak můžete trošičku spoza mého hlasu slyšet, tak aktuálně se nad Mošnovem prohánějí nějaké fešné stíhačky. No a na druhé straně mikrofonu se hlásí fešný kolega z rádia Čas Rock, Ivošek. Ahoj, Ivošku, já tě zdravím.
1: Úplně jiná stíhačka tady. Ale máš pravdu, moment, necháme přeletět španělskou skvadru letců Eurofighter Typhoon, která tady dělá pořádné tornádo na nebi tedy.
0: Hezky pěkně, takže my to teďka máme opravdu velice tematické. Wow, to jsou zvuky, hele, tak to musí být asi hodně emotivní zážitek, když přece jenom jako člověk opravdu sedí tam a tobě to lítá nad hlavama.
1: Je to něco úžasného a ke všemu nejen vidět nad hlavami, ale potom, když má člověk chviličku čas a projde si ten areál, tak veškeré ty letadla a vůbec veškerou techniku, ať už vojenskou, hasičskou, záchranářskou, policejní a podobně, může vidět pěkně zblízka a může třeba nakouknout dovnitř a zjistit, jak promakané to mají paní inženýři.
0: Prosím tě, ty seš především teda dneska na Dnech NATO ve vysílacím studiu, ale věřím, že tam ten rozhled máš jako široký. Troufneš si odhadnout, kolik tam třeba teďka může být lidí?
1: A tak to asi takhle ze svého stanu.
0: Od očka to nejde, že? To,
1: jako vím, hodně.
0: Hodně, a to nám stačí. Tak to jsme
1: třeba
0: rádi.
1: Bylo hodně a dneska bude taky hodně.
0: Hodně, tak to je parádní.
1: No, ale před chvíličkou jsem tady měl mluvčí policie České republiky ohledně dopravy, nevím, jestli jste měli živý vstup, ale aktuální zprávy jsou takové, že pokud by teda někteří z posluchačů rádia Čas měli namířeno sem k Mošnovu, tak doprava by měla být relativně plynulá.
0: Tak to rádi slyšíme, protože my se Soňou Štětinskou budeme spojovat za chvíli. Nicméně nad tebou to tam pořád řádí, krásně to tematicky jako slyším, jak to tam nad vašima hlavama lítá. Prosím tě, co se chystá po téhleté ukázce, ať už u tebe ve studiu, anebo na obloze?
1: Tak co se týče programu Dnu NATO 2026, tak vidění bude třeba za malý okamžik vlastně hlavní bojový tank Leopard 2A8. Na nebi se ukážou také slovenské F-16, nebudou chybět Italian Air Force, ale bude toho daleko více. Dojde třeba také k předání ceny primátora za nejlepší letovou ukázku a ještě vlastně úplně na závěr, když se dostanu tohoto programu, tak zde bude vystoupení v podobě britských Red Arrows, na což se také těším. Já, ale jenom já, určitě všichni návštěvníci.
0: Jak by si, prosím tě, popsal tamní atmosféru? Jaká tam panuje atmoška?
1: No, atmosféra je skvělá, počasí přeje a i to má svůj vliv na to, že lidé mají z toho dobrý pocit a dobrou náladu, jako tady je vždycky dobrá atmosféra.
0: Je mi to jasné, my jsme tady dneska mimo éter vzpomínali nejen s kolegy, ale taky právě s tiskovou mluvčí policie. 2 roky zpátky, kdy vlastně kvůli povodním byly Dny NATO zrušené, takže myslím, že všichni jsou opravdu letos obzvláště vděční za to, jaké počasí tam máte. A my jsme za to moc rádi. Prosím tě, co vstupenky 1+1 na megakoncert Rádia Čas. Chodí si pro QR kód lidé?
1: Teď jsem o tom chtěl zrovna.
0: Jsme napojení, kolego.
1: přesně jak říkáš. Ne, že by se vyloženě tvořila fronta, ale postupně jeden, už to řeknu tak, zákazník za zákazníkem se tady přibližují a asi si o tom už hovořila.
0: Ano.
1: Ale když tak připomenu.
0: Připomeň, určitě.
1: Že návštěvníci Dnů NATO mají jedinečnou příležitost stavit se tady k nám ke stánku Rádia Čas a koupit si velmi výhodně vstupenku na megakoncert Rádia Čas, na kterém vystoupí Europe. Koncert se bude konat v Mustang Aréně 21.11., ale pokud si vstupenku koupí už dnes, můžou si naskenovat QR kód a dostanou k tomu jednu vstupenku gratis, takže 1+1 zdarma.
0: Máme velice šikovný promo tým, že jo? Krásně to vymysleli. Ivošku, já ti moc děkuju za další milé povídání. My se zase uslyšíme po 12. hodině polední. Zdravíme, přeju, ať si to tam všichni naplno užíváte a pozdravuj všechny naše posluchače. Měj se krásně.
1: Říká, provedu.
0: Ahoj.
1: Krásný den přeji.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Naším pátečním hostem byla primářka rehabilitačního oddělení Karin Michelová z Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, aby nám prozradila, co umí v biodermální nitě s dlouhodobou bolestí. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.

0: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
1: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
2: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
1: Přijďte na den otevřených dveří v rodinné porodnici Karviná Ráj 23. září od 13.30. Využijte jedinečnou možnost prohlédnout si moderní porodnici a seznámit se s týmem profesionálů. Těšíme se na vás ve středu 23. září od 13.30. Rodinná porodnice Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj.

0: Opět vydáváme živě na Mošnovské letiště. Já zdravím policejní tiskovou mluvčí Soňu Štětinskou. Krásné, teď už dopoledne.
1: Ještě jednou krásné, ano, přesně teď už dopoledne.
0: Tak Soničko, povídejte, přehánějte, vzhledem k tomu, že vy jste především ta zástupkyně z řad policistů, tak já bych byla ráda, kdybyste nám teďka nastínila ten váš program těch bezpečnostních složek. Na co se tam návštěvníci všechno za vás můžou těšit?
1: Můžou se těšit opravdu na hodně, já jenom ještě odbočím, dopravu máme totiž plynulou, bez komplikací, super zpráva, zajišťujeme tady také bezpečí pro návštěvníky, veřejný pořádek a tak dále, ale když už jsem u těch ukázek, zajímavé jsou zejména dynamické ukázky, takže dynamická ukázka ředitelství služby cizinecké policie, ale Moravskoslezská zásahová jednotka pro vás připravila zajímavou ukázku ve spolupráci s kolegy z Polska a ze Slovenska. No a já nemůžu zapomenout, atraktivní pro zejména děti jsou naši policejní psovodi, policejní kinologové, úplně perfektní, takže na to se vždycky všichni těšíme. A kromě dynamiky máme tady také statiku. Já jsem zrovna na tom stanovišti, to opravdu rozlehlé, vidím tady vozidla a služební techniku, služby dopravní i pořádkové a cizinecké policie. Máme tady leteckou službu, drony a další jejich techniku. Ředitelství služby cizinecké policie, stánek v obležení. Dívám se na stánek preventistů policejních, zejména děti, jo, informace, edukace, hry a tak dále. A zajímavé určitě je stanoviště pro dospělé, zejména našich personalistů. No ale já nabídnu výzbroj také speciálních policejních jednotek, například zásahové jednotky, to znamená zbraně, jejich obranná technika a tak dále. Máme třeba tady také ale policejní potapěče. No je toho obrovské množství, ano, vozidlo Tatra, nesmím zapomenout, nebo člun. Já bych mohla vykládat asi hodně dlouho.
0: No já vám řeknu, že vás poslouchám opravdu s otevřenou pusou a budu se opět opakovat, ale opravdu na dnech na to si jako musí vybrat snad každý.
1: To rozhodně a já jsem přišla pár kroků, vozidlo Ferrari je opravdu v obležení. Wow. Koumají každou jeho malou část a možná jsem říkala i kolegovi, na každém stanovišti máme několik policistů. My jsme velmi rádi, těší nás, že lidé se zajímají jak o práci u policie, je to velmi zajímavé zaměstnání, ale náročné, to budeme povídat, ale zajímají se jak o tu techniku, ale říkám, povídají si s těmi policisty, ať jsou připraveni odpovědět opravdu na jakoukoliv otázku a ta interakce je tady opravdu suprová a děkujeme.
0: No když jsme narazili na ten zájem veřejnosti o práci u policie, tak řekněte mi ve stručnosti, jaké máte požadavky, kdyby někdo z našich posluchačů třeba o téhle profesi uvažoval?
1: Zase, je to opravdu plno informací, nemůžu říct ani náročné požadavky, ani že by nebyly vůbec náročné, také ne, jo? Je to takový ten střední proud, kdo by měl každopádně zájem, ať se podívá na naše buď sociální sítě, Policie České republiky nebo webové stránky. Všechny požadavky, všechny informace jsou tam rozepsány, jo? Takže každý si najde určitě to svoje a potom podívá se třeba, jestli by chtěl pracovat u služby kriminální policie a vyšetřování, jo? A nebo někde jinde, třeba u speciální jednotky a tak dále a tak dále. Ale říkám, máme tady na poště také personalistky, takže neváhejte, dotázejte se a ti vám poskytnou opravdu ti personalisté detailní informace o všem.
0: Já bych ještě ráda vzpomenula v krátkosti včerejší den, protože, jak jsem slyšela, vy jste tam oficiálně vítali před zraky veřejností do služby nové policisty. Chystá se tohle i na dnešek, nebo to bylo čistě včerejšího dne záležitost? A jaké to bylo? Jak si to vlastně veřejnost užila? Protože přece jenom je to věc, kterou jako my normálně běžná veřejnost nemáme možnost vidět.
1: Přesně tak, my jsme to avizovali jako jedinečnou příležitost a možnost vidět na život tak vysoký počet policistů najednou, aby složili služební slib, tedy přísahu. Společně s hasiči jich bylo 158, pro policii to takové symbolické číslo, ta 158.
0: A bylo to cílené, ta 158, nebo to
1: možná? No, samozřejmě, a je to i podle toho, kolik nabíráme zrovna v uplynulých měsících lidí, kolik vstupuje do služebního poměru, ale prostě zhruba to tak vyšlo, ale myslím si, že třeba jeden plus minus, ale 158 je prostě krásné symbolické.
2: No to ano, to máte pravdu.
1: Takže byla to paráda, že to vyšlo. Bylo to opravdu úžasné, bylo to slavnostní a množství významných hostů tady bylo a samozřejmě před zraky diváků, a já si myslím, že to je ta největší posta pro ty nové policisty, že jim opravdu zatleskalo a co se tě poděkovalo, že vstoupili do policejního sboru anebo k hasičům, a že tu práci pro ty lidi asi děláme dobře, takže to nás strašně těší. A měli tady samozřejmě ti policisté asi plno určitě příbuzných, známých a tak dále. Bylo to moc pěkné, musím to tak říct.
0: To věřím, že to muselo být i dojemné i pro ty, kteří ten slib skládali. A mimochodem teda v závěru, my mu mluvíme pořád jako o mužském rodě, takže byly mezi těmi, kteří slib skládali, i nějaké ženy nebo čistě jen muži?
1: Ano, samozřejmě mluvíme spolu, já jsem také policistka, takže i ženy mají zastoupení a nedílné zastoupení, přece jenom i žena u policie má své nezastupitelné místo a myslím si, že i v některých třeba oborech nebo v některých činnostech možná přečíme ty muže, ale tím nechci samozřejmě nějakým způsobem dehonestovat. Každopádně, když mluvíme o policii, tak mluvíme prostě v mužském rodě. Doufám, že jsem se ani tak nikoho nedotkla.
0: Já věřím, že určitě ne, já jsem to jenom chtěla uvést na pravou míru. Každopádně, přátelé, slyšeli jste to sami. Jednak pokud zvažujete o změně povolání, Policie České republiky je vám otevřená, to za prvé, a za druhé, kdo dneska vyrážíte na dny na to, tak kromě stíhaček lítajících nad hlavou se můžete těšit i na ty pozemní zajímavé ukázky a program, který tam chystá pro vás nejen Rádio Čas, ale třeba taky Policie České republiky. Tisková mluvčí policie Ostrava Soňa Štětinská, moc krát děkuji za další milé povídání, no a my se opět uslyšíme v příští hodince. Mějte se krásně, zatím naslyšenou.
1: Tak i tentokrát se velmi rád dostala a budu se těšit opět naslyšenou. Radio Čas.

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie My. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemy.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie My. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádiu Čas.

0: Každou chvíli odbije už 11. hodina dnešního 20. zářijového dne. Neděle máme v plném proudu, jste s rádiem, čas taky mojí maličkostí Kiki Střelcovou, no a jednak v těch příštích 60 minutách mám tady pro vás hned několik fajn pozvánek na příjemné akce a taky, jak už to tak bývá, o tomhle víkendu dobrým zvykem, podíváme se zase živě na Dny NATO, které probíhají dneska už druhým dnem a opravdu se je tam na co koukat. Co, na co konkrétně, tak to se dozvíte v příštích minutách. Zůstaňte s rádiem čas.
1: Datart uvádí Dny Marianne.
2: Dny Marianne, jo.
1: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
2: No to je sen.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark.
4: Milujte ten pocit. Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
5: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
0: Máme neděli opravdu s příjemnýma teplotama, aktuálně mezi 17 až 21 stupni, což se oproti uplynulé hodince moc nezměnilo, jen tady v Ostravě nám zrovna teďka zalezlo na chviličku sluníčko za mráček, musí si také, že jo, i při neděli odpočinout. Nicméně, tady ty tradiční denní teploty teďka, přátelé, naprosto převyšuje nejvýše naměřená hodnota, která je skromně Říšského Hulína ze Zlínského kraje. Představte si, že tam aktuálně mají téměř 27 stupňů nad nulou. No a naopak, kdo by je vyhledával spíše schlazení, tak to vás nasměruju do Vsetína, kde mají pouhých 9 stupňů nad nulou. No a teď už další muzika Rádia Čas. Já vám přeju klidné dopoledne.
6: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
7: Ten stát, nebo přesně řečeno ten název, může být i zánětlivé onemocnění někdy dýchacích a někdy žaludečních cest.
8: Reflux?
7: Cestovala jsi někdy do refluxu?
9: Zápal. Nepál. Že? Je to podobné, zápal, ne, ale nemáš zápal žaludku.
7: Hlavní město Nepálu, Dauhá, ano.
8: Někdy je to porod mezi 6. a 9. v době.

0: Dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Jste s rádiem Čas za naši milí, ačkoliv máme dneska poslední den týdne, neděli a od zítra vás zase čekají povinnosti, tak nebojte. Taky po víkendu tady pro vás máme akce, na které můžete vyrazit a zpříjemnit si tak všední dny.
2: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
1: No a konkrétně v tom následujícím týdnu potěším všechny budoucí rodiče, kteří plánujete založit rodinu. Čtvrtek 24. září zve restaurace Radnice v Havířově na přednášku paní doktorky Dobošové s názvem Plánujeme miminko. No a v rámci této přednášky se dozvíte nejrůznější zajímavé informace týkající se nejen početí, ale taky plodnosti. Ať je vaše cesta k početí miminka úspěšná a vstupné je zdarma. No a pak jedno pozvání na 2. říjnový den. Charita Ostrava v tento den bude pořádat benefiční koncert. 2.10. od 18 hodin v ostravském kulturním centru Akord v Zábřehu vystoupí Jana Kirchner, Robert Balcar Trio a taky kapela Get Away. Takže to už jsou tipy i na říjen, no a pochopitelně připomínám, že ještě dneska probíhají dny na to, kam můžete vyrazit s celou vaší rodinkou.
3: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: No a já tady opět vítám ve studiu další s Milou, z nedělních návštěv, tak to jsem chtěla říct. Jo, přátelé, to jsou zkrátka ty neděle. Je pravda, že člověku se prostě občas ten jazyk zaplete i přes týden, ale teďka už předávám slovo ženě, které se snad ten jazyk nezamotá nikdy. Marcelka Fabiánová, já tě vítám a má pro nás novinky z Moravskoslezského kraje.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas.
2: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. Univerzity v Moravskoslezském kraji spojily síly s krajským úřadem a pošlou své studenty na praxi přímo k úředníkům. Kraj si od této novinky slibuje, že vysokoškoláci získají cenné zkušenosti přímo v terénu a po dostudování už nebudou utíkat za prací do Prahy nebo do zahraničí. Podrobnosti dodává hejtman Josef Bělica.
3: Memorandum bylo o výkonu praxe studentů v rámci krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Myslím si, že je to výhodné jak pro Moravskoslezský kraj, protože máme přísun mladých lidí, tak pro univerzity, protože ti studenti, kteří studují ekonomické obory nebo státní správu, tak si mohou tu praxi osahat přímo na krajském úřadě.
2: Dodejme ještě, že studenti nebudou jen vařit kávu nebo kopírovat papíry. Na úřadě dostanou na starost reálné úkoly a pomohou například s chystanými plány na ochranu životního prostředí a nebo s modernizací úřadu. A tak si vyzkouší, jak se řídí celý region ve městech i na venkově.
1: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na rádiu Čas.
2: A Moravskoslezský kraj otevřel v Ostravě Mariánských horách za 42 milionů korun nový domov pro 12 lidí s mentálním postižením. Zázemí najdou v novém dvoupodlažním domku v Karasově ulici. Cílem je, aby handicapovaní nežili odříznutí v ústavech, ale bydleli v běžné ulici mezi sousedy a s pomocí asistentů se učili třeba jak nakoupit anebo chodit na procházky. Podrobnosti dodává náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
3: Uživatelé tohoto krásného domečku budou lidé, kteří mají mentální postižení nebo kombinované vady. Každý bude mít svůj samostatný pokoj. Samozřejmě zde nalezneme zázemí pro zaměstnance, kteří budou k dispozici 7/24. Mým přáním je, aby nezískali jen kvalitní službu, kterou zřizuje Moravskoslezský kraj, ale aby hlavně získali ten svůj domov.
2: Jak uvedl náměstek hejtmana pro investice Michal Kokošek, na vybudování nového domova finančně výrazně přispěl i stát.
4: Toto zařízení pro 12 klientů vyjde zhruba na 42 milionů korun a my jsme velice rádi, že jsme mohli získat dotaci z Národního plánu obnovy z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši až 39 milionů korun.
2: Zajímavostí také je, že kraj v otevírání těchto domovů nasadil raketové tempo. Během pouhých 3 měsíců totiž zprovozňuje už třetí takové zázemí. V květnu začal jeden domek fungovat v Hlučíně a nedávno další v Bohumíně. A to je taky pro tento týden vše, tak naslyšenou opět příště.
1: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na rádiu Čas.
5: Moravskoslezská nemocnice Opava vás zve do obchodního centra Breda Weinstein na přednáškovou akci Přirozené rodičovství a porod. Ve středu 23. září od 10 do 17 hodin máte jedinečnou příležitost dozvědět se vše o těhotenství, porodu a nastávajícím mateřství od odborníků z oboru na jednom místě. Více na msnopava.cz.
6: KP Revital.cz. Jsme partner pro vaše stavby, rekonstrukce a revitalizace v celém Moravskoslezském kraji. Za tým KP Revital Kamila Peterová.
7: Hity, které milujete.

0: Pohodovka, happy ending, Mika na rádiu Čas. No a my už teďka opět zaskočíme na mošnovské letiště na dny NATO, kde jsou nejen uchvatné stroje, ale taky fešní uniformovaní vojáci a policisté, ale taky krásné ženy. A já už jednu z nich vítám v našem dopoledním programu Rádia Čas. Tisková policejní mluvčí Soňa Štětinská. Krásné dopoledne, Soničko.
1: Krásné ještě dopoledne, to se řekla moc krásně. Děkuji, jak se červenám a děkuji za všechny, ano, kolegyně, kolegy.
0: To je milé, tak já jsem ráda, že jsem vás mohla takhle potěšit, no a vy nám teďka prozraďte, jak to tam krátce před pravým polednem na mošnovském letišti vypadá.
1: Tak já určitě potěším všechny ostatní, to znamená potěším řidiče, protože nemáme žádné zásadní několika kilometrové kolony ani žádné dopravní komplikace. Ta doprava je poměrně plynulá, parkoviště se plynule také plní, no a není důvod teda kam spěchat, protože my jako všichni, kteří jsme tady pro vás připravili i nějaký program a teda zejména organizátoři, tady budeme do večera pro vás, takže v klidu.
0: To rádi slyšíme, že to všechno opravdu plyne jako na růžovém obláčku. Řekněte mi, zaznamenali jste zatím během toho dne a půl, co dny na to probíhají, nějakou dopravní nehodu, která by byla právě spojená se dny na to?
1: Ne. Vůbec nic, ale já o tom nechci moc mluvit, protože známe
0: to. Ať to nepřivoláváme, to máte
1: tak, jo. Takže já bych možná trošičku šla od toho dále. Možná bych jenom řekla, že využívají i řidiči a všichni ostatní, zejména tu dopravní linku Policie České republiky. Policista přijímá jeden hovor za druhým a vím, že i několik dnů dokonce před touto akcí tak volal někdo, kdo měl plánovaný odlet z letiště. Ještě dotazoval se a opravdu dal si ten časový prostor, v pohodě přijel na letiště i včera, i přes ty kolony a potom dokonce i děkoval, jo. Takže já si myslím, že ten servis i pro ty řidiče a všechny ostatní se snažíme dělat, co jenom můžeme, kdo má ruce, kdo má nohy, tak pomáháme těm lidem na všech možných frontách.
0: Já musím smeknout, že opravdu dny na to jsou domyšlené a promyšlené do posledního detailu a jde si to všechno krásně ruku v ruce. A za to patří teda velký dík nejen pořadatelům, ale samozřejmě taky vám, policejním orgánům, kteří jako značnou mírou přispíváte k tomu poklidnému chodu. Soničko, já se vás zeptám. Před váma je sice ještě celý půl den, dnů na to, ale všichni víme, jak ten čas neskutečně letí. Tak co se týče policie, tak jakou velkou, třeba obdobnou nebo podobnou akci chystáte na nejbližší týdny, měsíce, která vás čeká a bude třeba ne asi v takovém velkém rozsahu, ale třeba polovičním rozsahu. Je něco takového, na co se policie chystá?
1: Tak tato akce není naše. My opravdu jsme jenom ti, kteří tady zajišťujeme a plníme úkoly, ale máme i možnost předvést něco ze své práce při těch dynamických a statických ukázkách. Ale takže my jsme Policie České republiky a co se týká nějakých takovýchto akcí, tak já nevím o žádné, že bychom plánovali. My máme samozřejmě nějaké naše interní akce, ale co se týká těch bezpečnostních nebo dopravních, ale vlastně ano, máte pravdu, o dopravních akcích já vlastně poměrně i často informuji. Dopravní akce policisté jsou denně na silnicích. Dohlížíme na to, aby řidiči nám dodržovali pravidla silničního provozu, protože to si budeme při jakémkoliv porušení a zejména třeba rychlosti na dálnici nebo nevěnování se řízení při mobilování, tak hrozí jakékoliv dopravní nehody a to asi nikdo si nepřejeme. Takže ti dopravní policisté denodenně stojí takzvaně na cestách a dohlížejí, ať ti řidiči jsou, ale i ohleduplní vůči těm ostatním, jo. Motorkáři, že i na motorkáře se zaměřujeme, jo, ale je to taková komplikovanější práce.
0: Je mi to úplně jasné, nicméně to jsou takové ty, řekněme, tradiční, běžné vlastně policejní akce, takže pochopila jsem správně, že nic velkého teďka nechystáte, takže znamená to pro vás, že si teďka odpočinete, vy konkrétně?
1: To vůbec ne.
0: Je mi to jasné.
1: Akce, já konkrétně určitě ne, akce jako taková znamená jakési intenzivnější nasazení i sil, i prostředků, nějaké mimořádné, jo, ale den jako pracovní a týden, policie jede 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, takže my se nezastavíme nikdy, jo, takže, ale můžeme říct, že pro nás je akce každý den.
0: Je to jasné, vy jste opravdu nasazení 24/7.
1: Opravdu. Ano, jo, ano, jo. Přesně tak, ano, ano, přesně tak. Jak jsem říkala, informujeme, radíme, pomáháme, chráníme, jim rvere.
0: To je krásné. Tak já vám moc krát děkuji nejenom za to vaše nasazení, ale taky za milé povídání, které jsme tady dneska v rámci 4hodinového vysílání na Rádiu Čas společně mohli zažít. Já už vás v těchto chvílích z těch našich služeb z Rádia Čas můžu propustit v tom nejlepším slova smyslu. Vy už si užívejte místní atmosféru na Mošnovském letišti. Držím palce, ať počasí vydrží až do večerního hodin v takové příznivé atmosféře, v které panovalo doteď. No a třeba někdy opět naslyšenou, anebo dokonce naviděnou, když byste někdy zavítala tady do studia Rádia Čas.
1: Děkuji za vše, co jste řekla, vy jste to formula úplně nádherně. Určitě budu se těšit s posluchači, s vámi a ať se máte všichni prostě pohodově, prýma, i s Rádiem Čas samozřejmě.
0: Tisková policejní mluvčí města Ostrava Soňa Štětinská. Děkujeme za rozhovor a naslyšenou.
2: Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz
4: Majerpneu.cz A jedeš dál.
5: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Majerpneu.cz
6: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
7: Obědovka Rádia Čas.
6: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
7: Když posloucháš, máš vyhráno.
6: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Jak jste mohli v uplynulých minutách na rádiu Čas slyšet, dny na to mají naprosto klidný průběh, nejen co se programu týče, ale také v rámci dopravy. Včera akci navštívilo, přátelé, přes 90 tisíc fanoušků a troufnu si říct, že dneska to nebude jiné. Takže pokud byste se chtěli stát součástí několika tisícového davu, stále máte možnost vyrazit na mošnovské letiště, kde až do dnešních podvečerních hodin probíhají dny na to. Nenechte si tuhletu fantastickou akci roku ujít, no a pokud u cesty na Mošnov nebo kamkoliv jinam budete poslouchat Rádio Čas i nadále, tak vám můžu slíbit pohled do kalendáře, opět se živě spojíme s dny na to, konkrétně s kolegou Ivošem Raškou, no a taky se podíváme na zoubek našemu megakoncertu Rádia Čas, protože co si budem, ten se taky už nezadržitelně blíží. Je toho zkrátka dost, za půl minutky odbije pravé poledne a já vám přeju dobrou chuť k nedělnímu obědu. I nadále s váma na Rádiu Čas zůstává Kiki Střelcová.
1: Rádio Čas.
2: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Datart uvádí Dny Marianne.
5: Dny Marianne, jo.
4: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
5: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Dny Marianne v Jizku. Sleva 20% na jeden výrobek podle vašeho výběru a extra sleva 10% na celý nákup. Stačí v libovolné prodejně Jizk od 18. do 21. září uplatnit kupon Marianne. Jizk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě. Skvělé peníze a benefity. Maxion. Na vybrané pozice do konce září náborový příspěvek 50 tisíc.
8: Volejte bezplatně 800 800 872.
9: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
10: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a

0: s Radimem a Lenkou.
1: Ten stát, nebo přesně řečeno ten název, může být i zánětlivé onemocnění někdy dýchacích a někdy žaludečních cest.
2: Reflux?
1: Cestovala jsi někdy do refluxu?
3: Zápal. Nepál. Že? Je to podobné zápal, ne, ale nemáš zápal žaludku.
1: Hlavní město Nepálu, Dauhá, ano.
2: Někdy je to porod mezi 6. a 9. v Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Jeden prestižní filmový festival. Přesně před 80 lety, dámy a pánové, začal první ročník festivalu v Cannes, který je každoročně pořádán na francouzské riviéře. Zajímavostí je, že festival byl založen už o 7 let dříve, tedy v roce 1939, ale kvůli propuknutí druhé světové války mohl oficiálně zahájit své fungování až v roce 1946. No a my se spolu za pár minut vydáme opět na mošnovské letiště, kde probíhá taktéž už několikátý ročník dnů na to. Tak zůstaňte s námi a tady už je další muzika Rádia Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: No a protože pozvánek není nikdy dost, tak já tady teďka na Rádiu Čas ještě jednu pro vás budu mít, která je pravda, ale až na listopad. No, až. Člověk si řekne, kde do listopadu, ale všichni víme, jak ten čas letí. A tak já budu moc ráda, když společně s námi v sobotu 21. listopadu oslavíte už 28. narozeniny Rádia Čas, kde to bude opravdu velká oslava ve velkém stylu se vším, jak se sluší a patří. Jednak dorazí opravdu spoustu hvězdných hostů. Jo, já myslím, že všichni víte, Olympik, David Koller, Marpo, Lenny. No, ale dorazí taky v rámci svého 40. výročí k vydání legendárního alba jedna velmi známá, slavná po celém světě, slavná partička, kapela Europe. Album zvané The Final Countdown, u toho, přátelé, opravdu nesmíte chybět. No a jenom upozorňuju, že nezměnili jsme místo konání, nýbrž Ostravar Arena se přejmenovala na Mustang Arenu, tak ať v tom máme všichni jasno. No a pokud jste na dnech na to, nebo se tam chystáte, tak nezapomeňte, že jedině tam teďka narazíte na ojedinělou akci, na kterou už jinde nenarazíte, a to 1+1 vstupenka zdarma na náš megakoncert. Tak toho využijte, kdo vyrážíte na dny na to, a kdo nikam nevyrážíte, zůstáváte s náma, tak i vám můžu zaručit, že se na Rádiu Čas nebudete nudit. Za chvíli další muzika a já vám přeju nejen pohodový poslech nedělního poledního vysílání Rádia Čas, ale taky dobrou chuť k obědu.
1: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na Rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas. Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Moravskoslezská nemocnice Opava vás zve do obchodního centra Breda Weinstein na přednáškovou akci Přirozené rodičovství a porod. Ve středu 23. září od 10 do 17 hodin máte jedinečnou příležitost dozvědět se vše o těhotenství, porodu a nastávajícím mateřství od odborníků z oboru na jednom místě. Více na msnopava.cz.
4: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
3: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
1: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
2: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Tak když jsem vás dneska na Rádio Čas zvala na přednášku o početí do Havířovské radosti už ve čtvrtek 24. září, tak teď jeden tip pro ty, co už doma mimčo máte. Od zítřka, tedy 21. září, tady máme pro vás skvělou nabídku od Didy Světa v Ostravě, protože se teďka vracejí oblíbené chobotničky, což je cvičení batolat s rodiči pod vedením lékařů. No, vaše děti tak mají možnost rozvíjet svoji motoriku, nejen ji hravou formou, můžou se naučit novým dovednostem, no a taky si získají aspoň skvělý vztah k pohybu. Lekce budou probíhat každý čtvrtek v dopoledních hodinách ve dvou věkových skupinách. Takže pokud doma máte mimču, chtěli byste se zúčastnit takového zajímavého cvičení rodičů s dětmi, tak mrkněte na webové stránky didysvět.cz.
1: Radio Čas.

0: Na rádiu ČS doznívá Robbie Williams, no a já už se opět živě spojuji s vysílacím studiem, tentokrát vysílacím studiem rádia ČSROK, které je dneska na letišti v Mošnově na Dnech NATO. A můj milý kolega Ivo Raška. Ahoj, Vošku.
1: Poslušně hlásím, že jsem zde.
0: Krása, dobře ses to od těch vojáků naučil, ty brďo. Prosím tě, za tebou tam jsou nějaké rány, co se tam aktuálně děje, mi prozrať.
1: Tak pokud se nepletu, tak v tuto chvíli po mě střílí ředitelství služby cizinecké policie.
0: Pani policisté, on za nic nemůže, nechte nám ho, to by byl velká škoda.
1: Je to samozřejmě s nadsázkou a v rámci programu Dnu NATO a jedná se o zadržení pachatelů vloupání do bankomatů v pohraničí.
0: Wow.
1: Což já sice odsud ze svého stanoviště nevidím, ale
0: slyšíš.
1: Dokážu si to představit.
0: To musí to být teda velice výživné. Prosím tě, nad hlavou vám tam dneska letalo už spousta letounů. Co se teďka chystá v rámci toho odpoledního programu za takový ten nějaký skvost, který by se rád vypichl?
1: Za chvíli vlastně se na oblohu dostane Turkish Air Force s F-16, to by mohlo být zajímavé. Ovšem, asi zlatý hřeb bude na samý závěr, kdy se na obloze objeví Red Arrows.
0: No, tak prosím tě, pro ty nepolíbené, popiš nám to trošku, o co má jít.
1: No, to jsou letadla.
0: Wow, červené barvy, předpokládám.
1: Jedná se o britskou letovou jednotku, která patří mezi ty nejvýhlášenější, co se týká akrobatických různých sestav a takových těch parádiček, které vytvářejí na nebi.
0: Skvěle. Prosím tě, ty ses od rána nezastavil, jak jsme se spolu bavili ještě mimo živý vstup, tak pověs mi, jaké zajímavé návštěvy tam na tebe ještě čekají?
1: No, už jsem tady měl, jak říkáš, já pár starostů, primátorů, také ale hostů z řad vojáků, letců a tady se začíná štosovat, zrovna přichází další různí obchodní partneři a podobně, takže je to opravdu pestré, no. Jak říkáš, nezastavím se na chviličku.
0: Vzhledem k tomu, že na Dnech NATO je i spousta posluchačů, jak Rádia ČAS, tak Rádia ČSROK, tak vy tam jste vlastně na volně přístupné ploše, tak mi řekni, předpokládám, že když vedeš dialog s někým z hostů, tak tam jsou přihlížející, mají lidé o to zájem nahlédnout alespoň do toho mobilního vysílacího studia, jak to funguje?
1: Ale jo, nakukují tady, ale tady především lidé právě z řad návštěv anebo lidí z rádia, protože letos ten stánek máme vykloněný tak trošičku opačným směrem a je to zejména teda kvůli hluku, aby tady ty stěny, co tu máme, aspoň trošičku tlumily ten rámus letadel a různých střeleb a podobně.
0: Rozumím. No já jsem, ano, teďka tam slyšíme houkačky, sirény. Nicméně na místě je i Honza Gavelčík, který jako každoročně akcí provádí, tak s tím předpokládám jste asi ani neměli možnost se vidět.
1: Na začátku dneska vlastně byl jedním z prvních mých hostů, protože opravdu jinak jeho denní program je velmi nabitý. A mě fascinovalo nebo zarazilo, což by možná i nemělo, vzhledem k jeho zkušenostem, jaké on má informace o všech těch letadlech a pozemních ukázkách a podobně. Samozřejmě jedna věc je ta, že to moderuje a komentuje už několik let, ale druhá věc je ta, jakože byl docela nadšený z toho všeho, jak to jako
0: tak
1: pěkně
0: krás,
1: dokázal
0: ne?
1: podat a vědět, že ho za ty roky, co to dělá, tahleta věc absolutně pohltila. A je to odborník na slovo vzatý.
0: No hoši naši, to seš samozřejmě i ty, Ivošku, odborník na slovo vzatý. Třeba zase v jiné oblasti, ale já teda před váma všema smekám, protože opravdu jako rozumět těmhletem těm věcem, to chce kumšt. Já ti děkuju za příjemné popovídání. My se spolu spojíme ještě po 14. Budu se na to moc těšit a přeju nejen krásné odpoledne, ale taky příjemné povídání s tvými hosty v mobilním studiu na Dnech NATO.
1: Děkuji a budu se těšit zase na slyšenou.
0: Konec hlášení. Ahoj.
2: Hity, které milujete. Radio ČAS.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz
4: Moje pneu.cz a jedeš dál. Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. mojepneu.cz

0: ačkoliv někteří už z neděle mají takzvaný psotník, protože se blíží pondělí a s ním přichází nový týden s povinnostma, že jo. Tak já mám pro vás, přátelé, dobrou zprávu, já vás trošičku jako navnadím do pozitivna a řeknu vám, na co se můžete na Rádiu Čas těšit po víkendu. Protože jak víte, my vás vším dobrým, kvalitním a pozitivním zásobujeme 24/7, jak se říká. No a i v těchto chvílích, kdy odbíjí 13. hodina odpolední tomu při neděli s datem 20. září, nebude jinak. Kiki Střelcová s váma zůstává i nadále, přidá se ke mně Milan Gelnár a podíváme se taky na jednu skvělou akci. No, je toho hodně? Zůstaňte s námi a za chvíli další muzika Rádia Čas. Užívejte krásné neděle.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Naším pátečním hostem byla primářka rehabilitačního oddělení Karin Michelová z Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, aby nám prozradila, co umí biodermální nitě s dlouhodobou bolestí. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Partnerem pořadu je rehabilitační oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, pracoviště Orlová, kde vám moderní metoda aplikace biodermálních nití pomůže s dlouhodobou bolestí.
5: Hity, které milujete.
1: Rádio Čas.
6: Datart uvádí Dny Marian.
7: Dny Marian, jo.
6: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
7: No to je sen.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Do krásna vede cesta.
10: Vydejte se po ní i vy, přihlaste se do amatérské soutěže o nejlepší klobásku a vyhrajte kýtu a sud řeznického piva. Suroviny na výrobu dostanete zdarma. Nezapomeňte se přihlásit do 25. září na mail info@muzeumřeznictví.cz.
11: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje! Energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
12: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Ten stát, nebo přesně řečeno ten název, může být i zánětlivé onemocnění někdy dýchacích a někdy žaludečních cest.
2: Reflux?
1: Cestovala jsi někdy do refluxu?
3: Zápal. Nepál. Že? Je to podobné zápal, ne, ale nemáš zápal žaludku.
1: Hlavní vlastně. Město Nepálu, Dauhá, ano.
2: Někdy je to porod mezi 6. a 9. v době.

0: Pokud jste se rozhodli nedělní odpoledne trávit s náma, tak vězte, že nalazeno máte rádio Čas s Kiki za mikrofonem. Máme 20. září, no a dnes je narozená žena, která byla sex symbolem minulého století a uhranula miliony mužů. Sofia Loren, italská filmová herečka, dnes, dámy a pánové, slaví úctyhodných 92 let. No a prozradila tajemství věčného mládí, že i přes svůj věk vypadá velice zachovale, ale není to kvůli plastice, ale díky spousty chůze a taky středomořské dietě. Tak třeba vám to bude inspirací. No a stejné datum narození má i naše velmi oblíbená a taktéž krásná česká herečka Petra Hřebíčková, která bude připíjet ke svým 47. narozeninám. Takže všechno nejlepší a hlavně zdraví těmto dvěma krásným slavným dámám, stejně jako vám, pokud dneska máte narozeniny, a tady už je ke slavení další muzika.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: nezadržitelně blíží, předtím bohužel nikdo oči nezavřeme, ale přátelé, já tady mám pro vás něco, co vás určitě potěší. Už od zítřka být váma, tak jsem napřímo, nejenom u Rádia Čas, ale taky u svých telefonů, kam vám můžeme s kolegy zavolat. Musíte být ale zaregistrovaní v naší soutěži, která se po letní dovolené vrátila a nese název Zlatá věta. Ta vám může vynést až 1000 korun, pokud nám to zvednete a zároveň budete znát výherní větu daného dne, která je na každý den jiná. Během pondělí až pátku soutěžíme celkem až 7x, si představte, takže šance na výhru jsou opravdu vysoké, takže neváhejte se zaregistrovat na našich webech casradio.cz, hrajte s námi a můžete si na podzim přilepšit k výplatě.
1: Zlatá věta Rádia Čas.
2: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
3: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
4: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
3: Přijďte na den otevřených dveří v rodinné porodnici Karviná Ráj 23. září od 13.30. Využijte jedinečnou možnost prohlédnout si moderní porodnici a seznámit se s týmem profesionálů. Těšíme se na vás ve středu 23. září od 13.30. Rodinná porodnice Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj.
5: KP Revital CZ. Vaše stavební společnost z Moravskoslezského kraje. Stavíme školy, školky a veškerou občanskou vybavenost. Za tým KP Revital Kamila Peterová.
6: Radio Čas.

0: Máme neděli s datem 20. září, ladíte Rádio Čas. Je krátce po půl druhé odpoledne. No a je mi úplně jasné, že někteří, jak se říká, už mají teď osypky z toho, že zase zítra budou muset do práce nebo do školy. Přátelé, já vám úplně rozumím, protože v době mých základkových a středoškolských let jsem to vždycky vnímala stejně. Pátku jsem se nemohla dočkat, víkend ten vždycky neuvěřitelně sletěl, no a v neděli už jsem se jako klepala hrůzou, že zase zítra budu muset do školy. Takže vám naprosto rozumím, soucítím s váma, ale nebojte. Jednak je to takové, jaké si to člověk udělá, tak takové to má, takže si třeba něco dobrého uvařte, upečte a hned uvidíte, že ty pracovní nebo školní dny budou lepší. No a čemu se případně vyhnout? Od pondělka do pátku v novém týdnu, nebo naopak, co řešit, tak to už ví Milan Gelnar. Dneska po druhé horoskopy na nový týden.
1: Začátek týdne bude z pohledu hvězd velmi příjemný. Na nebi je velká převaha hvězdných aspektů souladných vítaných a minimum těch nesouladných. Mělo by se tedy dařit. Pozor si ale bude třeba dávat na naše sklony k milostním úletům. Střed týdne už bude o poznání komplikovanější. Opět se budou projevovat problémy spojené s milostným životem a prožívanými emocemi. Navíc se k tomu přidají sklony k nemoudrým fyzickým aktivitám a také požívání omamných a návykových látek. Konec týdne pak bude pokračovat ve stejném duchu. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar. Rádio Čas.
2: Hity, které milujete.

0: Terezy Kernlové z posledního stejnojmenného alba, které jistojistě Terezka představí naživo už příští měsíc, protože 10. října letošního roku jí čekají velké oslavy 25 let na scéně velkolepou show ve Fórum Nový Karlín, ve Fórum Karlín, tak. No a přátelé, to do té doby ještě pravda nějaký ten čas zbývá, ale já tady mám pro vás pozvánku jednak na začátek října a taky příští týden, tak pojďme na to.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Tak vezmeme to teda odzadu, zůstaneme u října, kdy 2.10. od 6 hodin večer, už nejspíš můžeme říct, protože už se začne s říjnem stmívat čím dál víc, dorazí do ostravského kulturního centra Akord v Zábřehu Jana Kiršnert, Robert Balcár trio a taky kapela Get Away. Těhle všichni se představí v rámci charitativního benefičního koncertu, který pořádá právě ostravská charita. No a teď pozvánka na příští čtvrtek. Plánujete-li miminko, tak to si vás dovolíme pozvat na čtvrteční přednášku paní doktorky Dobošové s názvem Plánujeme miminko, tematické, která proběhne v restauraci Radnice v Havířově. No a vstupné je zdarma, takže pokud se chcete dozvědět zajímavé informace, dozvědět se taky, jaké cesty vedou k úspěšnému početí miminka, tak vyražte na tuto zajímavou přednášku.
2: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.
1: Představ si ten moment. Zhasnou světla. A první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je Míša Horák, písničkář, který se v Česku nejvíce proslavil písničkou o smrti křečka.
5: Lidi mají tu písničku jako rádi, já mám pocit, že ona našla takovou tu hranici toho, kdy to je jako trochu blbý, ale vlastně jako je to furt jako snesitelný a vtipný. Tehdy on si tam vzal, Tomáš Klus, takhle řadu předskokanů a mezi nima jsem byl třeba já, Pokáž nebo i Kateřina Marie Tichá, že takhle vlastně nám všem docela tehdy jako pomohl.
6: Měl jsem hlídat, teď je křečka.
7: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.

0: na rádiu čas nepolevujeme a v rámci nedělního odpoledne pokračujeme z vesela dále. Pořad Music Box dneska nebude chybět, ale až o něco později v té nadcházející hodince. 14. která odbije za 15 hodin, ne, za několik málo sekund, přátelé, přinese další vycestování ze studia Rádia Čas do mobilního studia Rádia, kde jsme se dneska ocitli nejen s našimi moderátory, ale také promotýmem na dnech NATO, které dnes probíhají už druhým dnem. Takže se tam opět živě podíváme, no a k tomu spousta muziky. 14 hodin odbíjí, neděle s datem 20. září je naplno rozjetá a Kiki Střelcová vás ze studia Rádia Čas moc zdraví.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
2: Datart uvádí Dny Merien.
3: Dny Merien, jo.
2: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Ahoj Evi, ty přihledáš novou sedačku a už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc probíhají Dny Merien. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše a při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Tak do které prodejny vyrazíme? Akce končí už zítra. Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na fáze.cz.
5: Hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
6: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.

0: Radimem a Lenkou.
1: Ten stát, nebo přesně řečeno ten název, může být i zánětlivé onemocnění někdy dýchacích a někdy žaludečních cest.
2: Reflux?
1: Cestovala jsi někdy do refluxu?
3: Zápal. Nepál. Že? Je to podobné, zápal, ne, ale nemáš zápal žaludku.
1: Hlavní město Nepálu, Dauhá, ano.
2: Někdy je to porod mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.
5: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět.

0: Nedělní odpoledne je v plném proudu, ladíte rádio Čas. No a jak jsem slíbila, tak taky konám. My už opět živě vyrážíme na Mošnovské letiště na dny NATO. Kolega Ivoš Raška je na drátě a já tě moc zdravím a zajímá mě, jak to tam aktuálně na místě krátce po 14. Ivošku vypadá, jak jsou spokojeni návštěvníci, co počasí, povídej, přeháněj.
1: Poslušně hlásím, že jsem stále zde a vše probíhá dle předepsaného pořádku, jak by taky ne. Samozřejmě atmosféra tady je stále skvělá, návštěvníků je spousty, i když oproti včerejšku o něco méně, ale už jsme si tak nějak zvykli, že ty neděle bývají na dnech na to takové, řekněme, klidnější. Což samozřejmě může být pozvánka pro ty, kteří byli včera tady, tak aby příští rok přišli v neděli. A jinak počasí stále přeje.
0: To je perfektní.
1: Pokud se nepletu, tak aktuálně nějakých 24 stupňů Celsia, na obloze pár mráčků, ale výhled je stále fantastický.
0: A to je důležité. Jako program. To je perfektní a co se toho počasí týče, to je opravdu důležité, protože kdyby bylo zataženo, tak by všechna ta krása, která se vám odehrává nad hlavama, by nebyla vidět. Já musím říct, že už jsem na sociálních sítích hned několik úžasných videí zhlédla a teda musím říct, že když jsme se třeba bavili s kolegyňkami, kamarádkami, tak jsem vždycky měla za to, že to jako úplně asi pro ženy není akce, ale člověče, normálně jsem zjistila, že by mě to asi chytlo, takže ti to Ivošku celkem závidím, že tam dneska můžeš být.
1: Já asi potvrdím tvá slova, za tu dobu, co tě znám, tak tě trochu znám, ale myslím si, že právě bych odhodil tyhle ty předsudky a domnívám se, že by tě to opravdu tady bavilo, protože každý si to něco najde. Není to jenom, že by tady stály 3 tanky, 2 letadla, je tady toho opravdu strašná spousta. Jak jsem říkal, různé ukázky, takové, do kterých se zapojují třeba i pejsci a jezdí tady na koních a je to tady fakt jako super.
0: A do toho ti uniformovaní vojáci, že? Jako když už by mě nezaujali letadla, tak vojáci určitě si myslím.
1: No, hele, vojáka tady jako jsem neviděl, ale vojandy jsem viděl.
0: A vojandy dokonce, takže i pánské oko se může pokochat. Prosím
1: Samozřejmě.
0: Tě, ty seš za zástupce Rádia Časrok a také pro dnešek Rádia Čas a my v rámci Rádia Čas a megakoncertu, který proběhne v listopadu, máme pro návštěvníky dnu na to jednu senzaci. Tak prozraď nám ještě a zopakuj, prosím tě, o jakou akci a slevu jde.
1: Už jenom zhruba 3 hodinky mají návštěvníci dnu na to příležitost, aby si koupili vstupenky na megakoncert Rádia Čas za velmi zvýhodněnou akci 1+1 zdarma.
0: Paráda.
1: Stačí přijít tady k nám, ke stánku Rádia Čas nebo do relaxační zóny Rádia Čas, kde si naskenujete na telefon QR kód a díky tomu si můžete pořídit vstupenku na koncert skupiny Europe 1+1 v akci.
0: No ale vy, přátelé, nezapomeňte, že ta akce bude platit pouze do zítřejšího dne, tedy pondělka 21. září. Ivošku, co říct závěrem? Vám už se to chýlí ke konci, do konce akce zbývají nějaké 3 hodiny, jestli správně počítám. Tak co bys chtěl případně ještě vzkázat našim posluchačům, kteří to třeba do Mošnova nemají daleko a jako přemýšlí, jestli se tam mihnout?
1: No, já vzhledem k tomu, že podle informací, které se ke mně dostaly, tak doprava zde na Mošnov je zatím plynulá a bez kolon, tak si myslím, že pokud to někdo nemá, jak říkáš, opravdu daleko, tak může ještě následující 3 hodinky prožít přímo tady autenticky na místě a myslím si, že ještě k vidění bude dost. Takže berte to jako pozvánku pro místní a se tady klidně ještě zastaví.
0: Slyšeli
1: no a pro ty,
0: to?
1: Kteří ne, tak přijďte příští rok.
0: Tak. I my už to tady s kolegy ve studiu plánujeme, že bychom teda konečně taky vyrazili, ale vy jste to, přátelé, slyšeli sami, protože jak můžete slyšet z našeho autentického rozhovoru z mobilního studia Rádia Čas a Rádia Čas Rok, tak ta atmosféra tam je opravdu skvostná, kterou
1: Dunící,
0: jinde nenajdete. Jaká, promiň?
1: Dunící.
0: Dunící,
1: je to tady,
0: ano.
1: Duní zrovna.
0: Ano, ano, přesně tak. Jo, tak aspoň víme i, co tam kolem tebe zrovna duní. Ivošku, já ti moc děkuju za výživné, milé povídání. Ráda jsem tě slyšela. Přeju ti, ať si to tam ještě užijete a pozdravuj všechny naše posluchače, se kterýma se tam potkáš.
1: Přesně tak udělám.
0: Krásné odpoledne. Krásný tanci. A zdravíme ahoj. Na Mošnov. Ahoj. No a přátelé, vy jste to slyšeli sami, opravdu neváhejte, jestliže to nemáte na Mošnov daleko, nenechte si ujít tuhletu největší bezpečnostní akci v Evropě. Dny na to, které nám skončí už za 3 hodinky, pak až zase za rok. Kiki Střelcová už nyní předává štafetu kolegovi Aleši Šklubalovi a užívejte si nedělního dne i nadále s Rádiem Čas.
2: Music Box Rádia Čas.
3: Vítejte v Music Boxu Rádia Čas od Aleše Šklubala skvělou hitparádovou jízdu. Když se řekne současný vládce hitparád Ed Sheeran, je jedno z prvních jmén, které nás určitě napadne. Ano, jeho písničky se v českých rádii hrají prakticky bez přestávky a více než dekádu. No a přitom začínal jako kluk s kytarou na ulici a dlouho neměl žádnou smlouvu. On ten průlom přišel až ve chvilce, kdy si ho všimnul Elton John a Ed je známý tím, že si většinu hitu píše sám, často i pro jiné hvězdy. A Shape of You se stala jednou z těch nejhranějších skladeb vůbec a potom Bad Habits, ta ukázala jeho tanečnější tvář. Na koncertech často vystupuje úplně sám bez kytary, ale i přesto dokáže vyprodat stadiony. Ed Sheeran je prostě sázka na jistotu a časácké music Boxu dneska současní vládci hitparád. Zůstaňte s námi a jestli půjde volume doprava, nemám nic proti.

současní vládci hitparád a Dua Lipa patří mezi nejvýraznější popové hvězdy současnosti a česká rádia ji rotují o 106. Houdini je důkazem, že i po letech na vrcholu dokáže znít svěže a moderně. Jinak název songu odkazuje na slavného kouzelníka a Dua v ní zpívá o tom, jak je snadné zmizet, když věci nejdou podle plánu. Jinak zajímavostí je, že Dua Lipa má balkánské kořeny a její jméno v albánštině zní láska. Jinak skladba Physical pak potom ukáže její zálibu v tanečním a lehce retro zvuku. Právě tenhle styl ji přinesl obrovský úspěch po celém světě. Dua Lipa se aktivně podílí na tvorbě svých klipů a celkové image. Je známa tím, že si dává, záležet na vizuální stránce každého projektu. Prostě musí to být tip-top. Její muzika funguje v rádích, klubech, festivalech a přesně proto patří mezi současné vládce hitparád. Na rádiu Čas sladíte Music Box.

0: Music Box Rádia Čas.
1: Časácky Music Boxu je s vámi Aleš Šklubal a dneska také současní vládci parád. A Weekend je důkazem, no, že i temnější muzika může ovládnout hit parády. Pod tímto jménem se skrývá kanadský zpěvák Abel Tesfaye. Dlouho kolem sebe budoval tajemství a dokonce i skrýval svou tvář. Blinding Lights se stala jednou z jeho nejhranější skladeb posledních let a to samozřejmě platí tady i u nás v Česku. Jinak vliv 80. je tady naprosto jasný. Save Your Tears potom ukazuje jeho melancholickou podobu. Jinak Weekend patří mezi nejstreamovanější

0: Music Box Rádia Čas.
1: Moravskoslezská nemocnice Opava vás zve do obchodního centra Breda Weinstein na přednáškovou akci Přirozené rodičovství a porod. Ve středu 23. září od 10 do 17 hodin máte jedinečnou příležitost dozvědět se vše o těhotenství, porodu a nastávajícím mateřství od odborníků z oboru na jednom místě. Více na msnopava.cz.
0: Music Box Rádia Čas.
2: A v něm dnes vládci světový hitparád i Taylor Swift je fenoménem, který se v rádích drží už neuvěřitelně dlouho. Jinak začínala tahle ta zpěvačka jako country zpěvačka, jo, ale dnes je jednou z největších popových hvězd světa. Shake It Off patří mezi její nejhranější hitovky a Antihero potom naopak ukazuje osobitější a tak trošku dospělejší tvář téhle té megastar. Taylor je známa tím, že si své texty píše sama a často vychází z vlastní zkušenosti. To je vždycky nejlepší. Jinak Taylor se také otevřeně postavila za práva umělců a tohle jenom tak někdo neudělá. Její turné lámou rekordy v návštěvnosti i tržbách, co si budem. No a vliv Taylor Swift na popovou scénu je obrovský a hitparády to jenom rok co rok potvrzují. Na rádiu Čas sladíte

0: Musicbox Rádia Čas.
1: Musicbox Rádia Čas jede dál a dneska v něm vládci světový hitparád. Alvaro Soler, ano, patří mezi hvězdy. Jejich songy okamžitě navodí takovou tu správnou, dobrou náladu a atmosféru. Jinak v českých rádích se hraje už řadu let a jeho hity jsou, no, sázkou na jistotu. Průlom přišel se skladbou Sofia, která se stala jednou z nejhranějších letních hitů. Zajímavostí je, že Alvaro má španělsko-německé kořeny a část dětství strávil v Japonsku. A La Cintura potom potvrdila jeho cit pro chytlavé melodie a latinské rytmy. No a právě tyhle rytmy ho odlišují od těch ostatních popových interpretů. Jeho skladby bodují nejen v Evropě, ale také v Latinské Americe. A Alvaro je známý pozitivní energií a je prý velmi přátelský a často spolupracuje s dalšími evropskými hvězdami. Jinak jeho muzika funguje v rádiu, na párty, na letních festivalech, prostě všude. A právě proto má v hitparádách své pevné místo. Prostě vládce hitparád.

0: Rádia Čas.
1: Jdeme do finále. Dneska vládce hitparáda, tak borec nakonec. Tedy Svým si jedním z největších objevů posledních let a jeho hlasy v českých rádiích rychle našel místo. Na první poslech zaujme hlavně jeho silný, emotivní projev, který kombinuje soul, pop i rock and beat. Lose Control se stala globálním hitem, no a patří k těm nejhranějším skladbám ve světě. Zajímavostí je, že tedy začínal na YouTube a nahrával cover verze známý hitovek. Právě díky nim si ovšimli producenti i fandové po celém světě. The Door ukazuje jeho citlivější polohu. Tedy Svým otevřeně mluví o emocích, stazích i vlastních nejistotách. I proto je jeho hudba tak blízko lidem. Na pódiu působí nenuceně, ale zároveň velmi silně a přesně tak se rodí nový vládce parád. Ostatně na letošních Kolorsech jsme se o tom mohli přesvědčit. No a platí Music Box premiéře každé pondělí po 18. hodině a potom neděli v repríze po 14. Od Aleše Škobala slyšíme se příště. Ať vás muzika baví.

0: Mailbox Rádia Čas.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz
2: Moje.cz A jedeš dál.
3: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Moje.cz
0: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na rádiu Čas. Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas.
4: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
5: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
6: Hity, které milujete. Radio Čas.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
8: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Dok

0: řeznického piva. Suroviny na výrobu dostanete zdarma. Nezapomeňte se přihlásit do 25. září na mail info@muzeumřeznictví.cz.
1: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
2: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čus autobus.
1: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětirájetour.cz.
2: Bude vejdán.
3: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.

0: Pravo s Radimem a Lenkou.
1: Ten stát, nebo přesně řečeno ten název, může být i zánětlivé onemocnění někdy dýchacích a někdy žaludečních cest.
2: Reflux?
1: Cestovala jsi někdy do refluxu?
3: Zápal. Nepál. Že? Je to podobné, zápal, ne, ale nemáš zápal žaludku.
1: Hlavní město Nepálu, Dauhá, ano.
2: Někdy je to porod mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Právě teď přišel čas na dobrý pořad. Jeste s Rozumem na rádiu Čas. Věděli jste, že?
1: Červená řepa. Taková úplně obyčejná kořenová zelenina. Ale je velmi neobyčejná. Protože pro naše tělo je to fakt hodně zajímavá potravina. A teď je navíc i ideální časy dopřát, protože je její hlavní sezóna. Červená řepa v sobě ukrývá celkem slušnou dávku živin. Najdeme v ní třeba draslík, hořčík, taky tam je kyselina listová a vitamin C. A navíc je bohatá na antioxidanty, které pomáhají chránit naše buňky před oxidačním stresem. Ale červená řepa má ještě jednu zajímavou vlastnost, a to je její vysoký obsah přirozených dusičnanů. A ty se v našem těle postupně přeměňují na látky, které pomáhají rozšiřovat cévy a zlepšovat prokrvení našeho těla. A právě proto se o červenou řepu v posledních letech hodně zajímají i sportovci, což potvrzuje i biochemička s přesahem na výživu lidského organismu Vendula Popelková.
2: Já věřím, že červená řepa může být zajímavá nejenom pro sportovce, i když ti právě v posledních letech využívají snad čím dál častěji. Červená řepa je totiž jedním z nejbohatších přirozených zdrojů dusičnanů, které se v těle postupně přeměňují na dusitany a pak následně na oxid dusnatý, který pomáhá rozšiřovat cévy, zlepšovat prokrvení svalů, díky čemuž poté ty svaly mohou efektivněji pracovat s kyslíkem, což zase pak právě v důsledku podpoří i ten sportovní výkon. Zajímavý je také u červené řepy obsah antioxidantů, ale jak už to již bývá, i v tomhle případě platí rčení všeho s mírou, protože na druhou stranu červená řepa obsahuje i vyšší množství kyseliny šťavelové, která může negativně ovlivňovat metabolismus vápníku.
1: No, vždycky prostě platí nadřazené pravidlo všeho s mírou. A i když je červená řepa nutričně opravdu hodně zajímavá, tak ji nemusíme jíst každý den a ve velkém množství. A je to vlastně i taková hezká připomínka toho, že u jídla často neplatí čím víc, tím líp. Ale důležitá je pestrost a to, aby se nám na talíři vystřídalo co nejvíc druhů potravin. Takže řepa. Řepa rozhodně ano, ta do našeho jídelníčku patří, ale s rozumem.
0: Tak teď už to víte. Některé koncerty si užiješ. Na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
5: Ahoj Evi, ty přihledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc probíhají dny Merien. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše. A při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Tak do které prodejny vyrazíme? Akce končí už zítra. Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na fáze.cz.
6: Svatováclavský hudební festival letos navštíví Lukáš Vondráček, Collegium Marianum Ensemble Tonus, Schola Gregoriana Pragensis, Stefan Veselka nebo Český filharmonický sbor Brno. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Vstupenky na www.shf.cz.
7: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
8: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
9: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
8: Přijďte na den otevřených dveří v rodinné porodnici Karviná Ráj 23. září od 13.30. Využijte jedinečnou možnost prohlédnout si moderní porodnici a seznámit se s týmem profesionálů. Těšíme se na vás ve středu 23. září od 13.30. Rodinná porodnice Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj.
9: KP Revital CZ. Jsme partner pro vaše stavby, rekonstrukce a revitalizace v celém Moravskoslezském kraji. Za tým KP Revital Kamila Peterová.
4: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: které milujete. Radio Čas.
1: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Naším pátečním hostem byla primářka rehabilitačního oddělení Karin Michelová z Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, aby nám prozradila, co umí biodermální nitě s dlouhodobou bolestí. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Partnerem pořadu je rehabilitační oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, pracoviště Orlová, kde vám moderní metoda aplikace biodermálních nití pomůže s dlouhodobou bolestí.
1: Hity, které milujete.
4: Čas. Rádio Čas.
1: Rádio Čas.

okna, o co jen můžou, a když kolem nich pak projdu z vesela, oni si ťukaj na čela.

0: Ne, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus, apkou za 19,90. A svíjanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
1: Alzadny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza boxu. Alza.cz.
2: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
3: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských.

0: Radimem a Lenkou.
1: Ten stát, nebo přesně řečeno ten název, může být i zánětlivé onemocnění někdy dýchacích a někdy žaludečních cest.
2: Reflux?
1: Cestovala jsi někdy do refluxu?
3: Zápal. Nepál. Že? Je to podobné, zápal, ne, ale nemáš zápal žaludku.
1: Hlavní město Nepálu, Dauhá, ano.
2: Někdy je to porod mezi 6. a 9.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na Toyota.cz.

0: senioři cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
1: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
2: Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
4: Majepneu.cz. A jedeš dál.
5: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Majepneu.cz.
6: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas.
1: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru.opava.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
5: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusu novém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
6: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě. Skvělé peníze a benefity. Maxion. Na vybrané pozice do konce září náborový příspěvek 50 tisíc.
7: Volejte bezplatně 800 800 872.
8: Optika Patria v centru Místku. Výroba brýlí do 24 hodin. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
9: Ten stát, nebo přesně řečeno ten název, může být i zánětlivé onemocnění někdy dýchacích a někdy žaludečních cest.
10: Reflux?
9: Cestovala jsi někdy do refluxu?
11: Zápal. Nepál. Že? Je to podobné, zápal, ne, ale nemáš zápal žaludku.
9: Hlavní město Nepálu, Dauhá, ano.
10: Někdy je to porod mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Přijďte na den otevřených dveří v rodinné porodnici Karviná Ráj 23. září od 13.30. Využijte jedinečnou možnost prohlédnout si moderní porodnici a seznámit se s týmem profesionálů. Těšíme se na vás ve středu 23. září od 13.30. Rodinná porodnice Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Hity, které milujete. Ráj.

0: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz
1: Moje.cz A jedeš dál.
2: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Moje.cz
3: Každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Naším pátečním hostem byla primářka rehabilitačního oddělení Karin Michelová z Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, aby nám prozradila, co umí biodermální nitě s dlouhodobou bolestí. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Partnerem pořadu je rehabilitační oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, pracoviště Orlová, kde vám moderní metoda aplikace biodermálních nití pomůže s dlouhodobou bolestí.
4: Hity, které milujete.
1: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Sud řeznického piva. Suroviny na výrobu dostanete zdarma. Nezapomeňte se přihlásit do 25. září na mail info@muzeumřeznictví.cz.
1: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
2: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.

0: Radimem a Lenkou.
1: Ten stát, nebo přesně řečeno ten název, může být i zánětlivé onemocnění někdy dýchacích a někdy žaludečních cest.
2: Reflux?
1: Cestovala jsi někdy do refluxu?
3: Zápal. Nepál. Že? Je to podobné, zápal, ne, ale nemáš zápal žaludku.
1: Hlavní město Nepálu, Dauhá, ano.
2: Někdy je to porod mezi 6. a 9. v době.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Kráž se mraků, kterou přesnou se dát. Všude dobře, doma nejlíp, mraky začnou se smát.
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas. Moravskoslezská nemocnice Opava vás zve do obchodního centra Breda Weinstein na přednáškovou akci Přirozené rodičovství a porod. Ve středu 23. září od 10 do 17 hodin máte jedinečnou příležitost dozvědět se vše o těhotenství, porodu a nastávajícím mateřství od odborníků z oboru na jednom místě. Více na msnopava.cz.
3: KP Revital CZ. Vaše stavební společnost z Moravskoslezského kraje. Stavíme školy, školky a veškerou občanskou vybavenost. Za tým KP Revital Kamila Peterová.
2: Hity, které milujete.

0: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas.
1: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových,

0: Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Ten stát, nebo přesně řečeno ten název, může být i zánětlivé onemocnění někdy dýchacích a někdy žaludečních cest.
2: Reflux?
1: Cestovala jsi někdy do refluxu?
3: Zápal. Nepál. Že? Je to podobné, zápal, ne, ale nemáš zápal žaludku.
1: Hlavní město Nepálu, Dauhá, ano.
2: Někdy je to porod mezi 6. a 9. v Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz
1: mojepneu.cz a jedeš dál.
2: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. mojepneu.cz.
3: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
4: Rádio Čas. Rádio Čas.

0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Do krásna, do krásna vede cesta překrásna.
4: Vydejte se po ní i vy, přihlaste se do amatérské soutěže o nejlepší klobásku a vyhrajte kýtu a sud řeznického piva. Suroviny na výrobu dostanete zdarma. Nezapomeňte se přihlásit do 25. září na mail info@muzeumřeznictví.cz.
5: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
6: Ten stát, nebo přesně řečeno ten název, může být i zánětlivé onemocnění někdy dýchacích a někdy žaludečních cest.
7: Reflux?
6: Cestovala jsi někdy do refluxu?
8: Zápal. Nepál. Že? Je to podobné, zápal, ne, ale nemáš zápal žaludku.
6: Hlavní město vlastně. Nepálu, Dauhá, ano.
7: Někdy je to porod mezi 6. a 9. v době.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: www.moje-pneu.cz a jedeš dál.
1: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. www.moje-pneu.cz.
2: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
3: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
2: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
4: Vstupenky na dětiraje.cz.
3: Bude vejdán.
5: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
6: www.podpovrchem.com.
5: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: Bravo s Radimem a Lenkou.
1: Ten stát, nebo přesně řečeno ten název, může být i zánětlivé onemocnění někdy dýchacích a někdy žaludečních cest.
2: Reflux?
1: Cestovala jsi někdy do refluxu?
3: Zápal. Nepál. Že? Je to podobné, zápal, ne, ale nemáš zápal žaludku.
1: Hlavní město vlastně. Nepálu, Dauhá, ano.
2: Někdy je to porod mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: rádiu.
1: Možná jsem blázen, ale stále věřím na otevření vysněných dveří.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Ten stát, nebo přesně řečeno ten název, může být i zánětlivé onemocnění někdy dýchacích a někdy žaludečních cest.
2: Reflux.
1: Cestovala jsi někdy do refluxu?
3: Zápal. Nepál. Že? Je to podobné, zápal, ne, ale nemáš zápal žaludku.
1: Hlavní město vlastně. Nepálu, Dauhá, ano.
2: Někdy je to porod mezi 6. a 9. v době.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Ten stát, nebo přesně řečeno ten název, může být i zánětlivé onemocnění někdy dýchacích a někdy žaludečních cest.
2: Reflux?
1: Cestovala jsi někdy do refluxu?
3: Zápal. Nepál. Že? Je to podobné, zápal, ne, ale nemáš zápal žaludku.
1: Hlavní město vlastně. Nepálu, Dauhá, ano.
2: Někdy je to porod mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Studio čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Ahoj, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je Míša Horák, písničkář, který se v Česku nejvíce proslavil písničkou o smrti křečka.
1: Lidi mají tu písničku jako rádi, já mám pocit, že ona našla takovou tu hranici toho, kdy to je jako trochu blbý, ale vlastně jako je to furt jako snesitelný a vtipný. Tehdy on si tam vzal, Tomáš Klus, takhle řadu předskokanů a mezi nima jsem byl třeba já, Pokáž nebo i Kateřina Marie Tichá, že takhle vlastně nám všem docela tehdy jako pomohl.
2: Měl jsem hlídat, teď je křečka.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Tak když spolu spíme,

0: životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Ženy v čase. Na rádiu Čas.
1: Hity, které milujete.

Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Které milujete.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas. Rádio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.